Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Nepokuje i nečistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa. Ano, v Dichtrštejnském paláci je otevřena výstava Slovácko sa bůří. Neklidná léta 1918 až 1920 na rozcestí střední Evropy. Přiblíží méně známou stránku období po první světové válce a příběhy lidí, které zasáhly tehdejší nepokoje, násilí a společenské změny. Tak vyražte, užijte si to, teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: for another.
1: Užívat si budeme skvělé hity, ale také skvělou jízdu. Ano, tip na pátek. Čeká vás poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech s Brno online.cz. Ano, máte brusle, kolo, koloběžku nebo další nějaký přibližovadlo. Vyrazíme společně údolím Svitavy směrem do Obřan, projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky, dáme si okruh na ostrov a také úseky cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nepodíváte. A samozřejmě kolo tam bude řádit. Jízdou nás doprovodí městská policie Brno, k tomu bude vyhrávat krokodýl a tak se na vás těšíme. Sraz v pátek 17.30 na ulici Podnásepní v Brně. Užijeme si poslední letošní jízdu Brnem na bruslích a kolech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přibývat.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut, dobré ráno, dobrý den, dnešní ráno je možná o to lepší, že je páteční.
1: Ano, máme pátek 2. října roku 2026, svátek slaví Olivie a Olivera, vyladíte Radio Krokodýl, odkud vám dobré ráno přeje Tonda Kala. Petra už chystá zprávy na 6. hodinu, jak nám to vypadá venku, máme tam chladněji než včera, tou hrobou bylo včera nějakých, já nevím, 13, 14 stupňů, teď když jsem jel a koukal jsem na teploměr v autě, tak tam bylo nějakých 8. Ale i dneska se nám to příjemně vyčasí na nějaké krásné babo-letní odpoledne. Vypadá to, že ani dnes, ani zítra, ani v neděli by pršet nemělo. Teploty by se měly pohybovat stále a pořád stejně. Pokud chcete na někoho připít, tak já bych v první řadě připil na muže, kterého jako fakt obdivuju za to, co dělá a jak to dělá. Matthew Gordon, Thomas Sumner, tedy Sting, právě dneska slaví své 75. narozeniny. No, tak samozřejmě gratuluji vás aspoň takhle na dálku. Co se týče silnic, tak v téhle chvíli to vypadá, že nemáme hlášen žádný nějaký závažný problém, o kterém bych vás měl informovat. Možná odstavené auto D1, kilometr 182 ve směru k Brnu, ale jinak, jak říkám, to vypadá celkem bez problému. Tak jenom doufejme, že to tak vydrží co nejdéle a ty informace z dopravy budou co nejstručnější, tedy nejkratší. Tak ať to rychle uběhne, když je ten pátek. Dobré ráno, dobrý den.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:45, jak dneska bude venku. Převažovat bude polojasno, převážně průsvětnou oblačností, přičemž více oblačností může být na západě a méně na východě našeho kraje, kde může být i skoro jasno. A teploty opět velmi příjemné, 21 až 24 stupňů a ani dneska pršet nemá. Dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Rádio Krokodýl.
6: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobré ráno, dobrý den, bude 6 hodin, vy posloucháte Radio Krokodýl i dnes v poslední pracovní den 40. týdne. A tenhle pracovní den byl výrazně příjemnější, neb se pracoval jenom 4 dny, ano, pondělí byl státní svátek. Máme 2. října a dneska slaví svátek Olivie a Oliver. Krokodýl samozřejmě gratuluje. I dnes pro nás chystá zprávy Petra, o čem pak budou ty v 6. Dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Proč, uslyšíte za chvilku.
0: A co uslyšíte za hity po 6. hodině, například dáme Wet, Wet, Wet. Bude také Ray. A taky třeba Nightwork. Skladně jedu. Jak to vypadá s počasím? Teploty se pohybují po jižní Moravě od tady 3,5 stupně, což je v téhle chvíli v Bystřici nad Prešternem až po nějakých 10-11, které máme tady v centru Brna. Odpolední teploty při polojasné a skoro jasné obloze až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku, umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. Teplárny za stavbu nového kotle zaplatily 2,7 miliardy korun. 1,7 miliardy získaly z modernizačního fondu. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Nejčastěji změnu zvažují starší pracovníci v manuálních profesích nebo na manažerských pozicích. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy. Šelmy Brno v minulé sezóně vybojovali poprvé obě domácí volejbalové trofeje a před sobotním začátkem sezóny mají opět nejvyšší cíle. Po roční pauze se tým zkušených hráček v čele s reprezentační nahrávačkou Pavlou Šmídovou vrátí také do evropského vyzývacího poháru.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. A na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní. Máme pro vás dneska po ránu zcela určitě pohonné hmoty, taky peníze. Taky se tady určitě najdou nějaké vstupenky na dnešní hokejový zápas brněnské Komety. A taky pro vás budeme mít pozvánky na víkend. Je totiž pátek, tak ať to rychle uběhne. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut tomu, pojďme se podívat na dnešní den historicky 2. října, co se stalo. Například 2. října roku 1373 Karel IV. Získal od Oty Braniborského Braniborsko, které zůstalo Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund prodal Hohenzollernům. Listinou v Praze předal Léno třem svým synům. Můžeme jít do skoro, neříkám současnosti, ale pryč ze 14. století. Například v roce 1922 v Hukvaldy dokončil Janáček partituru 2. jednání opery Příhody lišky Bystroušky. V roce 1938 prezident Beneš přijal zástupce skupiny vojáků a politiků, kteří nadále odmítali přijetí mnichovského diktátu. V roce 1939 byl zaveden lístkový systém v Československu. Pro běžný život obyvatel protektorátu byly nejdůležitější lístky na potraviny, zavedené a vydávané ministerstvem zemědělství. A teď dvakrát do Brna a divadlo. V roce 1965 byla nová operní budova Janáčkova divadla slavnostně otevřena Janáčkovou operou Příhody lišky Bystroušky. A v roce 2005 proběhlo slavnostní otevření soudobé hudební scény Městského divadla Brno, která se stala scénou téměř 500 000 000 korun, největší investicí do tuzemských divadel od roku 1989. Budovu určenou pro 680 diváků otevřelo slavnostní představení muzikálu Vlasy. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1608, kdy si holandský optik Hans Lippershey nechal patentovat dalekohled. V roce 1614 byl francouzský král Ludvík XIII. Prohlášen za dospělého ve věku 13 let. V roce 1836 se pan Charles Darwin vrátil do rodné Anglie po 5letém putování po moři na lodi, během něhož sformuloval svou teorii o výběru druhů. V roce 1870 se Řím stal hlavním městem sjednocené Itálie. No a tak ještě třeba můžeme mrknout na rok 1944, kdy během Varšavského povstání se Varšavská zemská armáda vzdala německým jednotkám. Kdo dneska slaví narozeniny? Tak je tady herec Petr Štěpánek, ten dneska slaví 78. narozeniny. A pak je tady třeba také herec Josef Polášek, ten dneska slaví narozeniny 61. A Sting, slavný teď muzikant a také dříve třeba herec, slaví dneska narozeniny 75. Pokud jste ještě nestihli zjistit, kdo dneska slaví svátek, tak je to Olivie a Oliver. Dnes je pro OSN Mezinárodní den nenásilí. Dnes je také Světový den hospodářských zvířat, je také Mezinárodní den zvonů, Mezinárodní den zdraví dětí a svátek dneska slaví Anděl strážný. Tak doufám, že ho stále máte při sobě. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: 10 minut před půl sedmou jsou pro vás na Krokodilu připraveny stručné zprávy, které má Petra. Taky se podíváme na počasí. Vyškov hlásí 6 stupňů, Břeclav 5, Bystřice nad Pernštejnem tam je jenom 3,5 stupně. Naopak ve Žďáru, což je kousek od tam, mají stupňů 11. Dnešní odpolední teploty při polojasné, skoro jasné obloze až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Brněnská zoo má od října podzimní otevírací dobu. Nově má otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Sezónní vstup bude v provozu vždy v pátek a o víkendech a uzavírá se v 16 hodin. 5 let po zničení tornádem se dnes znovu otevře knihovna v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Nové zázemí má v budově bývalé pošty a kavárny. Knihovnice dosud knihy rozvážela. Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlýnských nádrží. Přemístěním části rybí osádky chtějí zlepšit kvalitu vody pro koupání. Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš?

0: do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ano, na Krokodýlu šetříme vaše peněženky. To tak, že značně. Máme pro vás pohonné hmoty zadarmo. Včera třeba u nás vyhrál Karel.
2: Čau krokodýláci, tady Karel. Díky tomu, že poslouchám Krokodýla, vyhrávám benzín, budu jezdit zadarmo. Nemá to chybu, pecka. Děkuju moc krát. Zdravím ze Slatiny a jinak pocházím z Vinničných Šumic, takže bude veselo.
1: Velmi veselo. Tak gratulujeme Karlíkovi. Dneska budeme gratulovat tomu, kdo se jako první dovolá, až nám zazní novinka od Teddyho Swimse. Až bude hrát tahle písnička, volejte Krokodýla 603 103 103 a pokud budete první, tak je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, pojďme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. A na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky.
1: Pozorujte taky na D1, kilometr 157 ve směru na Brno. U Tasova došlo k dopravní nehodě. Projíždějte opatrně, kolona se ale zatím netvoří. A potom taky pozor na výjezdu z Vyškova v Olomoucké ulici ve směru nad Rysice zasahují záchranaři a policie u nehody osobního auta s cyklistou. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé jdeme za dětmi a ptáme se jich, jestli pak ví, co je to kocovina.
2: Kocour.
3: Kocovina je, kdo je někdy opílí, tak nemůžu ani zjídit, tak musí

0: Opilý chlap.
1: Asi.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Tak tohle byl Vanne Ice Baby tady u nás na Radiu Krokodýl. 4,5 minuty před 6:45, kdy v centru Brna máme kolem 10 stupňů, Břeclav hlásí stupňů 5, Znojmo tam je hodně teplo, tam už je skoro 12 stupňů, polovinu, tedy 6 stupňů, hlásí Vyškov. Dnešní počasí by mělo být polojasné, s teplotami 21 až 24 stupňů.
2: Radio Krokodýl, ranní přehled.
3: Hezké ráno. Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Česko má zatím prvních 500 tisíc dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezonu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve 2. polovině listopadu. Americký režisér Woody Allen začne v pondělí v Madridu natáčet svůj nový film. Radnice a vedení madridského regionu na snímek přispějí dohromady 73 milionů korun. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kvůli zranění kotníku musel vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií. Teď víte, co je nového. Pěkné ráno.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Vstávej, jedeme na vodu.
6: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
5: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
6: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
5: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 9 minut bude 7, máme pátek, máme pro vás tip. Na dnešní den čeká nás totiž poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a koloběžkách z Brno Inline CZ. Ať máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak se k nám přidejte. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan a projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky. Jízdou nás samozřejmě doprovodí brněnská městská policie a k tomu bude hrát Radio Krokodýl. Tak se na vás těšíme. Sraz je dnes v 17 hodin a 30 minut na ulici Podnásepník v Brně.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: My chtěli tančit na krokodýlu a taky si zatančili a dotančili přesně 2 minuty před 7 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
0: Bude 7 hodin, na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy, které má Petra. Dobré ráno.
7: Přeji hezké ráno. V Červeném kostele se dnes bude konat slavnostní koncert, i o tom za chvilku.
0: Co si dáme po 7, například Justina Timberlakea. Bude také Aqua. A Xindle X, Puberťák. Co dnešní počasí, odpoledne bude příjemně více než jednou tolik, protože v Brně máme v téhle chvíli nějakých 10-11 stupňů. Vyškov hlásí stupňů 6, Žďár nad Sázavou stupňů 11. Odpoledne při jasné až polojasné obloze až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: V Červeném kostele se dnes bude konat slavnostní koncert. O 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci jako Irena Pol Houkalová, Vojtěch Nýdl, Eva Nýdl a Pavel Borský. Vstup je zdarma. Případné dobrovolné příspěvky poputují na činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října. Z Floridy včera odstartovala raketa společnosti SpaceX se 2 americkými astronauty, 1 kanadským astronautem a ruským kosmonautem. V rámci mise Crew 13 stráví 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA ze sezóny 1997-98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordních 12,26 milionů dolarů, tedy zhruba 264 milionů korun. Stal se tak nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice teď vyrazíme společně s Lenkou.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky. Kolona popojíždí na silnici 380 z dálnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Na výjezdu z Vyškova v Olomoucké ulici směrem na 200 zastavují záchranáři a policie u nehody osobního auta. Kvěstou počítejte s omezením provozu. Pro Radio Krokodýl z Global Astán, Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
1: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině ranní, vy jste s Krokodýlem a během chvíle budeme hrát o vstupenky do divadla Bolka Polívky na nedělní představení. Chystáme brněnské Hantec, tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: 5. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
3: Až teď je ten pravý čas volat Krokodýle 603 103 103. Máme 7 hodin 10 minut k tomu a je tady také brněnské Hante. Co hrajeme? Mám tady dvě vstupenky na nedělní představení do divadla Bolka Polívky na představení Malé chytré lži. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou. Žanek se ptá a myslím si, že dneska je to vcelku jednoduché. Poslouchejte dobře.
4: Gomete, co to znamená hodit čučku do špíglu?
3: Hodit čučku do špíglu. Co to může znamenat, Krokodýl? Dobrý den.
5: Ahoj, tady to se hodit čučku do špíglu znamená podívat na sebe do zrcadla.
3: Odpověď správná, jenom na začátku trochu přeskočilo to jméno, nerozuměl jsem dobře. Ještě jednou.
5: Tom Svoboda, ahoj.
3: Tom, dobře, tak Tome, hodičičku do špíglu si říkal, podíval se do zrcadla, asi víme všichni, že ano, ještě si to necháme potvrdit od Žanka.
4: Hodičičku do špíglu, to znamená podívat se do zrcadla.
3: Už to dneska prováděl, tuhle činnost?
5: No, ještě zatím ne, ale za chvíličku to už bude, protože musím jít do práce.
3: Jo, takhle, abys vypadal k světu, viď?
5: No, aspoň trošku k světu.
3: Prosím tě, dvě vstupenky na nedělní představení k Bolkovi jsou tvoje. Gratuluju!
5: Super, děkuji moc krát.
3: Zdarec!
2: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Na rádiu Krokodýl 7 hodin a 19 minut, kdy máme v Brně 10 stupňů, kousek od Jihlavy, v Dobronině jsou jenom 3,5 stupně a kousek dál ve Žďáru, tam je skoro stupňů 11. Odpolední teploty při jasné až polojasné obloze až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Přeji hezké ráno. Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá celý měsíc. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Severokorejskému diktátorovi Kim Jong-unovi hrozí vážné zdravotní problémy. Podle jihokorejské tajné služby je totiž extrémně obézní, váží okolo 140 kilo. Jen pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Leaovi. Po letošním mistrovství světa Ronaldo uvedl, že ho zřejmě čeká poslední sezóna. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
11: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžeme.

0: nesmíte nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: tobě.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Máme pátek, kam dneska vyrazit, tak samozřejmě na hokej. Chcete-li jít i vy, mám tady 4 vstupenky, ano. Rodinné vstupné na telefonu 603 103 103. Kometa se dneska od 18 hodin utká s Mladou Boleslaví. Mladá Boleslav je poslední, 14. Kometa je na místě 10. Uvidíme, jak to bude potom dnešku, jak se nám to pořadí změní v té tabulce. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak tam?
1: Zdenek, dobrý den.
0: Zdenku, kam pak jedete? Povídejte.
1: Jedu do Žďáru nad Sázavou.
0: A budete se vracet do Brna dneska?
1: Určitě.
0: Jo.
1: Ve dvě hodiny budu v Brně.
0: Vidíte? A co budete dělat 6 večer? Půjdete na hokej?
1: Byl bych moc rád, bych mohl jít na hokej.
0: No počkejte, ale já mám tady 4 vstupenky. S kým byste šel, když nám krásně zafandíte?
1: Máme velkou rodinu.
0: Babička, děda, vnoučata a tak, jo?
1: Přesně.
0: Ukažte, jak budete fandit dneska v 6 večer.
1: Kometa do toho, kluci vyhrajem.
0: No doufejme, že vyhrají, pánové. Máte tady 4 lupeny, šťastnou cestu, gratuluju a mějte se hezky. Zatím naschranou.
1: Děkuji moc, díky.
2: Krokodýl fandí z brněnské kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po 7:30 vyrážíme také na silnice zkontrolovat, jak to tam vypadá. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky. Kolona po pojíždí na silnici 380 z Dálnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Na výjezdu z Vyškova v Olomoucké ulici směrem na 200 zasahují záchranáři a policie. U nehody osobního auta s cyklistou počítejte s omezením provozu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi do mateřské školky v Řečkovicích, kde jsme se zeptali, děti, víte, co je to taxík?
2: To je takový auto, ono to na sebou má takovou ceduličku, na tom je napsané taxík a třeba když chceš jít na letiště a nechce se ti autem nebo žádným autobusem a nemáš jízdenku, tak se počkáš na taxíka.
3: Když ti nejde tramvaj nebo nějaký trolejbus, tak nasemeš na taxík.
4: Kdyby někdo potřeboval někam to, kam nejde úplně nic.
5: Asi ho najdem v podzemí.
4: Nebo mu zavoláme.
6: A bude to stát hodně peněz.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Juané s La Camisanera na krokodýlu Petra má připravené stručné zprávy, ale ještě předtím se podíváme, jak to vypadá s počasím. Teplota je kolem 10 stupňů. Nejtepleji máme ve Strážovicích u Kyjova, tam je 13,5. Naopak třeba Vyškov, ten má jenom 6,5 stupně. Odpoledne má být polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Brněnská zoo má od října podzimní otevírací dobu. Nově má otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Sezónní vstup bude v provozu vždy v pátek a o víkendech a uzavírá se v 16 hodin. 5 let po zničení tornádem se dnes znovu otevře knihovna v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Nové zázemí má v budově bývalé pošty a kavárny. Knihovnice dosud knihy rozvážela. Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze 2 lagun u novomlýnských nádrží. Přemístěním části rybí osádky chtějí zlepšit kvalitu vody pro koupání. 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin. Přehled zpráv je za námi, pěkné ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
1: Je, ten Radko Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.
7: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, že zítra bude v Brně, bohužel, můžu říct, nebo musím říct, hodně, hodně živo. Pokud si nejste úplně jistí za volantem, tak raději zítra nikam moc nejezděte, protože do Brna můžou zítra dorazit tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026, který má podle informací ze sociálních sítí dorazit do Brna už zítra. Podobné akce v zahraničí provázely nelegální závody, blokování silnic i dálnic nebo konflikty s policií. V Brně budou proto připravena rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do terénu vyrazí dopravní cizinecká policie a ve vzduchu budou situaci hlídat drony i vrtulník s termovizí. Budeme to samozřejmě pro vás sledovat, tak buďte zítra na silnicích velmi opatrní a zpětné zrcátko používejte víc než kdy jindy.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Velmi příjemná 90 na kroku New York 94, ano, DJ Bobo a jeho Everybody. Minuta a půl a bude 8 hodin, přejem dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
0: Bude 8 na Krokodýlu, má Petra nachystané další zprávy. Dobré ráno.
5: Hezké ráno, už zítra začne oprava povrchů na úvozu, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: A co si zahrajeme po 8 hodině, například Nila Diamonda. Modern Talking. A taky bude Miraj. Dnešní počasí bez deště s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a teploty do 24 stupňů.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvoze i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze tuto sobotu a neděli. Česko má zatím prvních 500 tisíc dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezónu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve druhé polovině listopadu. Loni očkování proti chřipce podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Americký režisér Woody Allen začne v pondělí v Madridu natáčet svůj nový film. Radnice a vedení madridského regionu na snímek přispějí dohromady 73 milionů korun. Jako podmínku si ale stanovili, že název filmu bude obsahovat slovo Madrid a že snímek se bude natáčet v hlavním městě a v madridském regionu. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky. V Brně ve Svatoplukově ulici u sjezdu Třídenické se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením. V Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou a pak také na Zvonařce před Dornichem. A na silnici 55 na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice v Uštěnovicích se srazila dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Žuštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Je pátek a vy jste s krokodýlem. Proč si ten víkend nespříjemnit pěknou finanční částkou? Máme tady 123 300 korun českých a už za chvíli o ně budeme hrát. Tak buďte s námi. Dobrý den.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin a 11 minut, k tomu máme tady peníze 123 300 korun českých. A právě teď o ně hrajeme na telefonní lince 603 100 303. Kdo pak se dovolil jako první krokodýl? Dobrý den.
2: Je dobrý den, já jsem se dovolala, super.
1: Dobrý, a kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Tak, dovolala se paní Marie.
1: Maruško, já vás zdravím kam?
2: Do Brna, do Brna.
1: Do práce nebo domů ještě?
2: Ne, já už jsem v důchodě.
1: Jo, takhle.
2: No, já už si tak jenom hovím, odpočívám.
1: A to by mě zajímalo, co důchodkyně bude dělat se 123 tisíci 300 korunami, když je vyhraje.
2: No, to byste se teda divil.
1: No tak schválně, co? To by mě zajímalo.
2: Ne, tak určitě nějaká dovolená, protože ráda jezdím jako různě se podívat, zřizuju na kole. Jejda, to by bylo věcí.
1: Aktivní důchodkyně, super. No, teď ty peníze ještě vyhrát. Co pro nás máte za tip? No.
2: Tak já si myslím, že by to mohlo být rozkládání nebo skládání takového sušáku na prádlo.
1: Ano, oblíbená činnost.
2: Ano, oblíbená činnost.
1: Tak, jdeme rozložit nebo složit ten sušák na prádlo.
2: Ano, děkuji.
1: A teďka jak to rozvrstvit, že ponožky, trenky, trička, kalhoty, aby to, no, známe.
2: To je napětí.
1: Tak, co říká arbitr na vaši odpověď? Je mi líto, ale sušák na prádlo to taky není.
2: Tak to je škoda, nevadí, budu to zkoušet znovu.
1: Hodně štěstí, mějte se moc hezky.
2: Mějte hezký den, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: 11 minut před půl devátou jste s krokodýlem Petra Mana chystané další stručné zprávy, co dnešní počasí bude výrazně teplejší, než je tam teď. V Brně máme kolem 10 stupňů, Vyškov hlásí 6,5, Břeclav jenom 5, ale Znojmo tam už je 12 stupňů, odpoledne by mělo být polojasno až skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun a 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel, při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
15: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
14: Sportka od Olvinu.
16: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
17: Znáš ten pocit, když

0: přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád.

0: ora živo ti je fajn, živo ti je ko jahoda, co ti našle hačku daj.
1: Poslouchej Rádio Probodíl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Život je pohoda, jak zpívali Miraj. Pohoda, když třeba vyhrajete na krokodýlu pohonné hmoty zadarmiko, jako včera Karel.
3: Čau krokodýláci, tady Karel. Díky tomu, že poslouchám krokodýla, vyhrávám benzín, budu jezdit zadarmo, nemá to chybu, pecka. Děkuju moc krát. Zdravím ze Slatiny a jinak pocházím z Vinišných Šumic, takže bude veselo.
2: Karel se radoval včera, dneska se bude radovat ten, kdo jako první zavolá, až zazní výherní song, kterým je novinka od Teddyho Swimse. Chce to mít telefon po ruce 600 300 330 W, až bude hrát tato pecka. Když budete první, tak je to vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Zkontrolujeme silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomaluje doprava u Lipůvky. V Brně ve Svatoplukově ulici u sjezdu z Židenické se světlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením. V Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou a pak také na Zvonařce před Dornichem. A na silnici 55 na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice v Uštěnovicích se srazila dvě osobní auta.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 hodin 35 minut k tomu a to je čas, kdy v téhle chvíli vyrážíme za nejmenšími, tedy za dětmi. My jsme se jí zeptali v mateřské školce. Děti, víte, co dělá takový brašnář?
2: Třeba brašní. Třeba má brašnu a může vyrábět brašny.
3: Který čistí zuby.
4: Že se dívá, jestli tam není nepořádek a uklízí to.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Get Found a Rio zahrálo na Krokodýlu, na rádiu Krokodýle. 6 minut a bude 8:45, jak máme venku, sluníčko je venku a začíná pomalu, ale jistě ohřívat ten vzduch, teplota nám pomaličku stoupá. V Brně už máme 11 stupňů, ve Vyškově stupňů 9, Břeclav hlásí taky 9, Znojmo 12. Odpoledne má být průsvitná oblačnost, ale poměrně slunečno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy. Úterní útok nožem na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku zemřela i jedna učitelka. Na turnaji v Římě budou tenistky od nadcházejícího roku dostávat stejné finanční odměny jako muži. Italian Open byl poslední společnou akcí mužů kategorie Masters a žen kategorie WTA 1000, kde ještě tenisté hráli o vyšší prémie. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: minuty před 9:00.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme, co se taky bude dít o víkendu. S víkendovou pozvánkou je tady mluvčí městského ředitelství policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
2: Pěkné dopoledne všem posluchačům. Rádi bychom vás pozvali na první roční preventivní akce čtyřkolky s rozumem, aneb i offroad má svá pravidla. Akce startuje už zítra 3. října v 11 hodin v motokrosovém areálu Vranov. Představí se složky integrovaného záchranného systému se svou technikou, kterou využívají v terénu. Těšit se můžete i na dynamické ukázky. Chybět nebude ani představení správného vybavení. O tom, co se v lese smí a nesmí, si budeme povídat s odborníky z organizací Lesy České republiky a školního lesního podniku Křtiny. O show se postará Adam Bezděk, několikanásobný mistr offroad maratonu, a Tomáš Hruška. A nezůstaneme jen u dívání. Budete si moci vyzkoušet připravené jízdy zručnosti. Tak zítra od 11 hodin se na vás budeme těšit. Přeji hezký den a příště zase naslyšenou.
0: Děkujeme za víkendovou pozvánku Petře Hrůzové z policie České republiky.
3: Děkujeme vám.
4: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Trochu nám to tady začarovala Lady Gaga, to bylo její abrakadabra. Bude 9 hodin, vy jste s krokodýlem a těch 9 bude za 2,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula uvádí malá scéna Mahenova divadla v 10 hodin. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin a drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at
0: Z 2. říjnového dne, tedy z dnešního dne zpátku, uplynulo 8 hodin 59 a čtvrt minuty. No a na Krokodýlu jsou připraveny v téhle chvíli další zprávy, které má Petra. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne. V letošním ročníku participativního rozpočtu budou lidé rozhodovat o rekordním počtu projektů, i o tom za chvilku.
0: A co si dáme po 9. 90. V tomto pořadí Shaggy, Celine Dion a taky třeba Boson. Sluníčko je venku a teplota nám pomalu a listě začíná stoupat nahoru. V Brně máme 11 stupňů, Vyškov hlásí 9, Jihlava 5, Žďár nad Sázavou ale už 12 stupňů. Odpoledne při polojasné až skoro jasné obloze až 24 stupňů.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Podařilo se tak překonat rekord z prvního ročníku, kdy bylo ve finále 83 nápadů. Všechny projekty jsou už nyní veřejně dostupné na stránkách paro.dámenavás.cz. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá celý měsíc. Ministr školství Robert Plaga se chce ve vysokém školství zabývat profesním vzděláváním, přístupností a flexibilitou studia a také otázkou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Zásadním tématem je podle něj příprava nového zákona o vysokých školách. Severokorejskému diktátorovi Kim Jong-unovi hrozí vážné zdravotní problémy. Podle jihokorejské tajné služby je totiž extrémně obézní. Váží okolo 140 kilo. Za zmínku stojí i paradox, kdy extrémně obézní Kim vládne v zemi, kde je klíčovým humanitárním problémem nedostatek potravin. 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group Arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, hlavně kamiony na D1, ale víc Lenka.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 159. a 196. kilometrem. A v Brně vázne doprava na Zvonařce před Dornichem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl se dá ladit přes naši krokodýlí aplikaci opravdu na celém světě. Teď mi před chvilkou volali studenti z Opavy, kteří jsou na praxi, mechanik seřizovač, a chtěli by zahrát mistrovi, pan Miroslav Hop, tam tomu šéfuje. Tak chlapci, chválím, že jste si vzpomněli na mistra a jste s krokodýlem. Tady jsou devadesátky, pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Kdokoliv, odkudkoliv může objednávat hit vašeho života na mailové adrese program@krokodil.cz, jako třeba dneska Martina. Ahoj krokodýle. Hit mého života, to je písnička Ekvádor od Saše. Vždycky mě tahle písnička vrátí na základku. Pamatuju si školní diskotéky v tělocvičně. Blikající barevná světla, spolužáky kolem a pocit, že jsme strašně dospělí. Když dneska slyším první tóny Ekvádoru, okamžitě jsem zase tam. Tak zdravím celé Znojmo a všechny, se kterými jsme tehdy chodili do školy. Martina.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: na dnešní utkání, které startuje od 18 hodin. Chce to dovolat se jako první na telefon 603 103 103 pěkně zafandit, no a jdete na hokej a pěkně odstartujeme víkend. Doufujeme, že pěkně, takže Kometa vyhraje. Radio Krokodýl, dobrý den.
1: Ahojky, tady Wendy.
0: Ahoj Wendy, ty chodíš na hokej?
1: Jako ještě jsem nešla, ale hrozně moc ráda bych právě šla.
0: Všechno jednou poprvé, koho sebou vezmeš?
1: Taťku.
0: A ten chodí na hokej?
1: Ne, ale velký fanoušek Komety.
0: No tak to je super, prosím tě, znáš nějaký pokřik kometácký?
1: Jako já se s tím moc neznám, ale určitě vím, jak budu fandit.
0: Hele, tak předveď to, co dneska večer předvedeš v 6 na Kometě.
1: Kometa do toho.
0: Já myslím, že když to s tátou dáte doma, tak ještě něco pěkného vymyslíte. Prosím tě.
1: Jo.
0: Dva lupeny jsou tvoje, gratuluju, užijte si to a měj se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Zatím ahoj.
1: Ahoj.
2: Krokodýl fandí brněnské koleje.
3: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
8: Vstávej, jedeme na vodu.
9: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
8: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
9: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
8: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
3: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
10: Pusťte slunce do svého domova.
11: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
10: A pozor, akce.
11: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
12: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

se k tobě lucerny září, už se snívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Luna Bailando za námi a teď 9:55. Před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je z roku 2017. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy písničky, buď interpreta, tedy kdo to zpívá, anebo jak se to jmenuje ta písnička. A když to uhodnete, vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. Tu už najdete pětkrát v Brně. Telefonní linka nachystaná 603 103 103. Hit v jedné sekundě taky zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: A pak to jede dál. Intro má úplně přesně 9 vteřin. Kdyby vás to zajímalo, schválně, poznali jste tuhle písničku? Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva.
1: Evi, dobrý den, poznala jste?
3: Poznala jsem, já si myslím, že je to Ed Sheeran.
1: Poznala jste? Shape of You se ta písnička jmenuje. Jste takhle úspěšná ve všem, co děláte?
3: No, dalo by se říct, že jo, vlastně.
1: Tak to je super. Co jste například naposledy doma upekla?
3: Třeba nějaký banana bread nebo takto.
1: Dcera umí taky výborný, vidíte, to jim můžu říct, aby upekla víkendu. No, každopádně, pojďme odpečení k tomu, že jste vyhrála a vyhrála jste voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. Gratuluju, nezavyšujte a mějte se hezky, nashranou.
3: Díky, super.
1: Ed Sheeran, Shape of You, dáváme to celé. Tady je Krokodýl, přeju vám hezké páteční dopoledne.

0: Dnešní hit v jedné sekundě Ed Sheeran, uhodnutý na první pokus. Schválně mimo soutěž poznáte podle refrénu další devadesátky? Ano, správně typujete, dáme Rednex. A taky bude... Název nechci, ten se teďka zpívá. Ano, správně, Donna Lewis. A taky jsem připravil... Tam paní typuje správně. Ano, Ariem. A to jsou ty devadesátky, které určitě stihneme zahrát do 10. hodiny. No a pokud teď rychle skončím, tak stihneme zahrát i Britney Spears z Krokodýla. Hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
3: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
2: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
3: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
3: Chlebíčkový ráj.
4: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
5: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
6: 2026.
5: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Pirs nám uzavřela 90. po 9. tady u nás. Na kroku dílu bude 10 hodin, to znamená, že budou zprávy a ty má Petra. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Kotel na biomasu má za sebou první rok zkušebního provozu, i o tom za chvilku.
0: 2,5 minuty a bude 10 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. dáme Eltona Johna. Miley Cyrus. A bude i Michal Hrůza.
11: Nad hlavou je můj svět, prosím vás.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak dneska je? Stačí se podívat. A jak bude? Stejně, tedy skoro jasno nebo úplně jasno a teplota nám bude stoupat. V současné chvíli máme v centru Brna už nějakých 17 stupňů, Vyškov hlásí 13, Tišnov 14, Břeclav 16,5, ale odpolední maximální teploty by měly být někde kolem 24 stupňů.
12: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. Teplárny za stavbu nového kotle zaplatily 2,7 miliardy korun. 1,7 miliardy získaly z modernizačního fondu. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Debata zabrala 3 jednací dny a celkem trvala zhruba 27,5 hodiny čistého času. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo poranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát se ve slovinské metropoli koná ode dneška do středy.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Lehce se nám zkrátila kolona kamionu na D1, podrobnosti Málenka.
13: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na silnici 23 z Třebíče do Brna se zdržíte kvůli omezení nejdříve mezi zastávkou a Vysokými Popovicemi a pak mezi Vladislaví a Třebíčí. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Linka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
15: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a Olivia a Oliver dneska slaví svátek. A nejenom oni, ale úplně všichni můžou dneska vyhrát benzín za jeden jediný telefon. Recept jak na to prozradím během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Včera Karel věděl, jak na to, aby vyhrál benzín, respektive pohonné hmoty zadarmo. A tak taky vyhrál.
2: Čau krokodýláci, tady Karel. Díky tomu, že poslouchám krokodýla, vyhrávám benzín, budu jezdit zadarmo. Nemá to chybu, pecka. Děkuju moc krát. Zdravím ze Slatiny a jinak pocházím z Viničných Šumic, takže bude veselo.
1: Bude velmi veselo i ve Viničních Šumicích. Abyste věděli všichni, jak na to, je to jednoduché. Stačí poslouchat krokodýla a když zazní výherní song, chce to volat. Ten dnešní výherní song je ten top. Novinka od Teddyho Swimse. Až tohle bude hrát, volejte krokodýla a vyhrávejte.
3: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Je dobré mít přítele na celý život.
6: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: O 10:30 řešíte, kam dneska vyrazit, co si dát, tak mi to je doporučení třeba v Havana restaurantu, víšní, co dneska vaří. Polevka se podává sedlácká, pak máte na výběr ze tří druhů jídel. Například kuřecí steak se sázeným vejcem a šunkou a k tomu smažené hranolky. A dáte za to pouhých 100 korun českých. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 9 minut po půl 11 se s krokodýlem a teď tady mám pro vás něco pro starší a dříve narozené, jen a pouze pro osoby starší 60 let. V jakém slova smyslu? Mám tady dva vstupy do rakouských lázní Termela. Můžete volat 603 103 103, ale znovu opakuju, pouze ti, kteří jsou narození o něco dříve. Schválně, jestli jste to rychle spočítali, je to pro ročníky a starší. Tak schválně, Radio Krokodýl, dobrý den, děkuju, na shranou. Kolik je mi to vlastně roků, tak to předpokládám, že asi víte. Takže jestli chcete dva vstupy do Termela, tak můžete volat. Krokodýl, dobrý den.
1: Dobrý den, Roman.
0: Romane, dobrý den, jaký je prosím pěkně ročník vašeho narození?
1: 76.
0: 76, výborně. Já jsem říkal, že je to pro starší 60 let. Tam bohužel vy nespadáte, nebo bohudík, záleží na úhlu vašeho pohledu. Děkuji, mějte se moc pěkně, naschledanou. Bylo to stručné, já vím, ale já jsem říkal, že mají poletí, kteří se narodili a teď už je jim více než 60. Krokodýl, dobrý den. Děkuji, naschledanou. Musíte rychle počítat, vidíte? Kdy jste se vlastně narodili. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Dušan.
0: Dobrý den, Dušane, ročník vašeho narození?
2: 1962.
0: To už splňujete, chodíte do sauny?
2: Velice rád.
0: No tak vidíte, mám tady pro vás dva poukazy do rakouských lázní Termela. Je to určeno pro osoby starší. Pro osoby starší 60 let.
2: To je krásný den dneska.
0: Já si myslím, pátek, vy jste vyhrál. Nezbývá než pogratulovat. Šťastnou cestu a mějte se moc hezky. Naschranou.
2: Dobře.
3: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
4: Radio Krokodýl. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
11: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
18: Sportka od Olvinu.
19: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Doufám, že vás to nastartovalo teď z Krokodýla. Robin Schulz a Sugar tady u nás na Krokodýlu. 2 minuty před 11. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Pravda nebo lež. Tento napínavý psychologický thriller podle slavného románu vypráví o úspěšné spisovatelce a začínající autorce, která dostane nabídku dokončit knihy jako anonymní autorka a proto se dočasně přestěhuje na odlehlé rodinné sídlo. Během pobytu ale narazí na rukopisy, které vypadají jako tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Psychologický thriller Pravda nebo lež v brněnském kině Lucerna v pátek 2. října 19.45.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. například Shepard Geronimo. Natalie Oreiro. A bude i duet Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh.
5: Když vidím náš příběh.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už teplota vystoupila na 19 stupňů, 19,5 už mají v Břeclavi. 14,5 je teď ve Znojmě. Odpolední teploty by měly být opět velmi příjemné, až 24 stupňů.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Do 28. listopadu však uzavřou sjezd z D2 na D1 směrem z Bratislavy na Ostravu. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic. Většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly 2 stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhaně na Mělnicku a v Bíňově na Českobudějovicku. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy. Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0, Norové v 10 prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápasu s Nizozemskem v Soloni brali jeden bod za remízu 2-2, i když po prvním poločasu vedli už 2-0.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Markem.
7: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si postojí 13 vlnařce ve směru do Židenic. Přerušovaná kolona hlavně kamionu je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy od 9 křížů až ke 196. kilometru. Postojíte si také na příjezdu do Brna po bratislavské dálnici D2. A na silnici číslo 52 před Pohořelicemi cestou ze Znojma se srazila 2 osobní auta. Doprava tady zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Spálek.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině a během chvilky vyrazí krokodýl cestovatel do Afriky. Proč právě tam? No, to nám za chviličku prozradí Kuba. A proč právě on? Všechno se dozvíte. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: Krokodýl cestovatel za pár dní vyrazí do Afriky, a ne sám. Budeme monitorovat a sledovat cestu jednoho mladého muže, který si předsevzal neuvěřitelný výkon. Je to Kuba Žák a co ho čeká, tak nám, to nám prozradí právě teď na Krokodýlu. On sám.
1: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
0: Kubo, děkujem za pozvánku. Ano, tenhle projekt Afrika odstartuje už 8. října. No a my budeme s Kubou samozřejmě ve spojení, aby jsme zjistili, jestli zvládne 20 kilometrů uplavat, 1000 kilometrů ujet na kole a 220 kilometrů uběhnout napříč Rwandou. Přejem hodně štěstí.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
0: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
0: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
9: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
10: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
11: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jako předkrm před obědem, protože bude 12 za 21 minut, tady mám pro vás peníze. Já si myslím, že to by se dalo koupit spousta předkrmů, protože já v téhle chvíli nabízím krásnou částku. 123 350 korun českých. Takže záleží na vás, jestli chcete zpříjemnit víkend. By se dalo rozfofrovat, teda nevím, kde úplně přesně, to nechám na vás. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou, to se nám nezadařilo, tak by to chtělo nějaký jiný pokus. 600 300 303. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petra.
1: Dobrý den, Petro, co máte plánovaného na víkend? Inspirujte nás.
2: Tak vezu rodiče na narozeniny, tak to ne, takže nebudu moc pít.
1: To už, to už teď trpíte teda, jako jo?
2: Jo.
1: Tak třeba budete na ty narozky ještě moc něco pěkného koupit, když ty prašule vyhrajete. Co máte pro nás za tip?
2: Já zkouším, jestli to není náhodou škrtnutí zapalovačem.
1: Škrtnutí zapalovačem? Něco tak jednoduchého, tak schválně. Podle vás to zní takhle? A nehoří a nehoří. Co říká arbitr na škrtnutí zapalovačem? Bohužel nic.
2: Tak jo, hezký víkend.
1: Užijte si to, mějte si pěkně. Naschranou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Vstávej, jedeme na vodu.
1: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
0: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
1: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
0: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
3: Zveme vás na Prague Fest, který letos otevře téma duševní zdraví v digitálním světě. Profesor Jiří Horáček, Linda Vartošová nebo Martina Viktorie Kopecká, i ti budou mezi hosty letošního ročníku. Práh Jižní Morava vás zve 2. října do Brna na den plný přednášek, diskuzí a zajímavých setkání. Od 9.30 nabídne odbornou konferenci ve Vaněk Gallery. Od 16 hodin pak naváže v kafé Práh bezplatný program pro veřejnost s diskuzemi, online rozhovorem s youtuberem a stand-upem Filipa Tellera. Více informací a celý program najdete na prahjm.cz/PrahFest2026.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po 12. k obědu to například bude Ava Max, Mike Oldfield a Maggie Rilly k tomu. A bude také Krištof, Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Půl minuty a bude poledne.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: V Brně a na jih a jihovýchod od něj jsou teploty přes 20 stupňů. Na sever a severozápad jsou ty teploty pod 20 stupni, ale odpoledne by nad 20 mělo být všude. Čeká se až 24 a pršet dneska nebude.
8: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji hezký pátek.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Už zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Do Česka se chystají majitelé upravených aut z celé Evropy. Policisté proto řidiče varují, že by zejména dnes měli počítat s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Až tisíce aut by dnes měly zamířit do Prahy a zítra do Brna. V jiných zemích tuto akci doprovázely ilegální závody, blokování dálnic, krádeže dopravního značení a odpalování pyrotechniky. Finská policie vyšetřuje několik hlášených vloupání do domů finských poslanců v oblasti Helsinek. Podivné na nich je, že během všech těchto případů z posledního roku nebylo z domovů poslanců nic ukradeno. Finský premiér Petteri Orpo uvedl, že je možné, že za vloupáními stojí zahraniční mocnost. 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Dobré poledne, jdeme na silnice. Zdravím zejména řidiče kamionů, kteří stojí v D1 nebo na D1 ve velmi dlouhé koloně. Není celistvá, je přerušovaná, ale fakt je dlouhá. Začíná někde u 9 křížů. No, to máte skoro 30 km před sebou. Jak říkám, levý pruh jde celkem v pohodě, až před Brnem to taky výrazně zpomaluje. Tak na to myslete. A přímo z centra Brna máme hlášenou nehodu z ulice Koliště, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to i s únikem provozních kapalin, takže na místě jsou jak hasiči, tak i policisté. A pozor, dejte na silnici 53 na příjezdu do Pohořelic ve směru od Znojma, kde se dořešuje nehoda dvou osobních aut.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
0: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 12. hodině a víme, že dneska slaví narozeniny muž, který umí hrát na spoustu hudebních nástrojů, je to úžasný zpěvák a taky herec. Matthew Gordon Thomas Sumner, tedy Sting, ten dneska slaví 75. narozeniny. Krokodil gratuluje i k svátku, který dneska slaví Olivie a Oliver. Dobré poledne a dobrou chuť.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Tohle jsou Krištof na Krokodýlo. 12 hodin 20 minut a my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už naši nejmenší posluchači Krokodýl.

0: plastické operace.
1: No jo, co ženy nejvíc utrácí, na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

Simple Plan na kroku dílo, tohle vaše rádio. Rádio, které dneska chystá jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách. I o tom za malou chvíli. A mezi tím Pink, Trust Fall.

0: tady Krokodýl, tohle vaše rádio. Dneska nás čeká jízda na bruslých kolech a koloběžkách. Krokodýláci z Brno Inline.cz. Ať už máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak vyrazíme a dneska je sraz v 17 hodin 30 minut na ulici pod Násepní v Brně. Tak se těšte, vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan. No a jízdou nás doprovodí městská policie a hudební doprovod zaručí rádio Krokodýl. Takže sraz v 17.30 dnes na ulici pod Násepní v Brně.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Čerstvé zprávy s Petrou Krokodýl. Pátek začíná víkend, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, lidé budou letos vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu z rekordního počtu projektů, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Pravda nebo lež. Tento napínavý psychologický thriller podle slavného románu vypráví o úspěšné spisovatelce a začínající autorce, která dostane nabídku dokončit knihy jako anonymní autorka a proto se dočasně přestěhuje na odlehlé rodinné sídlo. Během pobytu ale narazí na rukopisy, které vypadají jako tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Psychologický thriller Pravda nebo lež v brněnském kině Lucerna v pátek 2. října 19:45.
3: Radio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z další hitu Taylor Swift. Bryan Adams. A při pátku jedno víno. Je tady 13. hodina.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Mrkneme na počasí v Brně na Jižní Moravě. Dnes nás čeká ještě příjemný říjnový den. Teploty budou kolem 22. No podobně to bude i zítra. Ráno už chladnější, ale během soboty znovu teploty kolem 22 stupňů.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Podařilo se tak překonat rekord z prvního ročníku, kdy bylo ve finále 83 nápadů. Všechny projekty jsou už nyní veřejně dostupné na stránkách paro.damenavas.cz. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá měsíc. Česko má zatím prvních 500 tisíc dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezónu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve druhé polovině listopadu. Loni očkování proti chřipce podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce během října zorganizovat v Polsku jednání členů Severoatlantické aliance. Vést ho má náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby a na setkání by se měla řešit budoucnost NATO. Mnohé země ale pozvání na říjnové setkání nedostaly, například Británie, Francie nebo pobaltské státy. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už upneme na silnice. Pozor na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Stojí na krajnici porouchané osobní auto. Jinak v Brně na Kolišti tady máme strážku osobáku s dodávkou. Na místě zasahovali hasiči a policie. No a připomínáme také uzavírku v Dolních Bojanovicích kvůli hodům. Tak s tím počítejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Dotankujeme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
6: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
7: Přijela maminka.
6: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl. Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
1: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
8: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
16: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

jste s Krokodýlem. Brně bude hodně živo. Do Brna mohou dorazit tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz tuningářů v sobotu v Brně. Podle sociálních sítí chystají nelegální závody, blokování silnic i dálnic a často to doprovází i konflikty s policií. Tak v Brně proto budou připravená rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do terénu vyráží dopravní i cizinecká policie. No a pozor, ve vzduchu budou situace lídat drony i vrtulník s termovizí. Krokodýl, to pro vás bude sledovat, tak buďte opatrní. V sobotu na silnicích tady v Brně a okolí.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, víme, co se dělo tady v Brně. Aktuální přehled nám přináší mluvčí městské policie Jakub Gharem. Tak zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie už i se státními kolegy. 27letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Děkujeme, Jakub Gharema z městské policie Brno. Tak víme, jaký byl týden tady ve městě.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jste z Krokodýlem. Teď už taky čerstvé zprávy Krokodýla, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, policisté už našli pohřešovanou matku dvou dětí, bohužel byla mrtvá. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 14. Katy Perry, Hot and Cold. Dáme si polís. A bude poetika. Pátek, víkend klepe na dveře.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra bude na jižní Moravě příjemně polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne. Tělo nalezené včera ve Frýdeckém lese patří měsíc pohřešované mamince dvou dětí. Dnes to potvrdila její rodina. Žena měla podle ní spáchat sebevraždu. Policisté tělo našli i díky kamerovým záznamům, na kterých je vidět, že 38letá Jana Eš vchází právě do Frýdeckého lesa.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Do 28. listopadu však uzavřou sjezd z dálnice D2 na D1 směrem z Bratislavy na Ostravu. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října. K opatřením, která mají ulevit peněženkám obyvatel, přistoupily i sousední země. Na Slovensku nově platí limit pro čerpací stanice. Při prodeji benzínu a nafty si mohou účtovat na nejvýš 2,5 korunovou marži za litr. Německo zase snížilo daň z pohonných hmot v přepočtu asi o 4 koruny. Sedmé kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Teď už vyrážíme na silnice, víme, kde jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nehoda osobního auta s dodávkou komplikuje provoz na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru do Brna. Postojíte si ale v obou směrech. Tradičně popojíždí D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku mezi Domašovem a 196. kilometrem. Silný provoz očekávejte na trase z Brna za Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Na zdržení se připravte na tahu z Vídně do Brna na příjezdu do Mikulova. A přímo v Brně v okružní ulici u Halasova náměstí se srazila dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant, Marek Vytpálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: ledě hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Cyndi Lauper. Tohle je Krokodýl, víkend, který klepe na dveře.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Člověk by nevěřil, ale na Jižní Moravě se krade asi všechno. I kačeny, ale víc už krajská veterinární správa Jihomoravského kraje, kterou máme na telefonu.
2: Veterinární inspektoři se v současné době zabývají kontrolami veřejných vystoupení zvířat, včetně tradice známé jako kradení káčera na hodových slavnostech. Tato skutečnost nás vybízí k zamyšlení nad zvyky, které byly pro generace součástí života nejen na Kyjovsku. Naši předkové vnímali svět jinak než my dnes a některé obřady se zvířaty byly přirozenou součástí tehdejších slavností. Patřilo mezi ně kradení káčera, stínání kohouta, schazování kozla z věže a i další dnes již zaniklé tradice. Dnes již více chápeme, že zvířata vnímají bolest, stres i strach. Mnohé obce proto našly způsob, jak tradiční zvyky zachovat a současně upravit tak, aby nedocházelo k utrpení živých zvířat. Tento vývoj ukazuje, že ochrana kulturního dědictví a ohleduplnost ke zvířatům nemusí stát proti sobě. KVS při těchto aktivitách provádí v letošním roce dozor a prozatím nebylo zjištěno žádné porušení. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Karolina Folácká, Michal Čáková.
0: Moc děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu.

0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepura de gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Stávej, jedeme na vodu.
7: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
6: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
7: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
6: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
13: Aj.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Millennium, Robbie Williams na kroku dílo. No a tip na dnešní den, čeká nás závěrečná letošní jízda Brnem na bruslích a kolech a koloběžkách, tak si je připravte, ať už máte brusle, kola nebo koloběžky, vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan, no a projdeme taky premiérově areálem Nové Zbrojovky. No a jízdou nás doprovodí Městská policie Brno a hudbou vás provede Rádio Krokodýl, vaše krokolítka. Tak se na vás těšíme dneska v 17.30, sraz je na ulici Pod Násepní v Brně.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.

0: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Starship. 15. hodina, víkend a čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne, zájemci se mohou zítra podívat do dílen brněnského dopravního podniku. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
5: Zveme vás na Prague Fest, který letos otevře téma duševní zdraví v digitálním světě. Profesor Jiří Horáček, Linda Vartošová nebo Martina Viktorie Kopecká, i ti budou mezi hosty letošního ročníku. Práh Jižní Morava vás zve 2. října do Brna na den plný přednášek, diskuzí a zajímavých setkání. Od 9.30 nabídne odbornou konferenci ve Vaněk Gallery. Od 16 hodin pak naváže v kafé Práh bezplatný program pro veřejnost s diskuzemi, online rozhovorem s youtuberem a stand-upem Filipa Tellera. Více informací a celý program najdete na prahjm.cz/PrahFest2026.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. Sigala. Pure poetika. A taky Gala. Ten nejlepší hudební mix.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra se v ústředních dílnách brněnského dopravního podniku v Medlánkách koná den otevřených dveří. Lidé uvidí, jak vzniká tramvaj přezdívaná Drak. Zdejší pracovníci sestavují z dodaných dílů už od roku 2019. Program začne o 1:30 odpoledne. Tělo nalezené včera ve Frýdeckém lese patří měsíc pohřešované mamince dvou dětí. Dnes to potvrdila její rodina. Žena měla podle ní spáchat sebevraždu. Policisté tělo našli i díky kamerovým záznamům, na kterých je vidět, že 38letá Jana Eš vchází právě do Frýdeckého lesa. V Kuřimi dnes slavnostně otevřeli zrekonstruovaný městský stadion. Modernizace stála 150 milionů korun. Stadion získal 8 atletických drah, nové sektory pro technické disciplíny, zázemí pro sportovce a tribunu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4 a 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubičovou. Dohrála naopak Linda Fruhvirtová, která podlehla 29. nasazené Ludmile Samsonovové z Ruska 2-6, 6-3 a 3-6.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už pohled na silnice.
7: Hezky odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nehoda osobního auta s motorkou překáží na příjezdu do Brna ze Svitav. Doprava tady zpomaluje. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce a v opuštěné ulici ve směru do Židenic. V obou směrech je kolona ve Svatopulkově ulici před křižovatkou s Rokitovou. Zdržení naberete ve Vídeňské mezi D1 a Motřicemi, a to v obou směrech. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Tradičně vázne provoz na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 78. a 196. kilometrem. A na tahu z Brna do Svitav je přerušovaná kolona mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Spálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tak co máte v plánu krokodiláci? Nějaké procházky na víkend? A nebo nějaký výlet autem, co?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: O to je tady krokodýl, kdo pak se dovolal? Halo, my vám dotankujeme.
2: Halo, tu Natália.
0: Natália, fantastická zpráva, benzín je tvůj.
2: Super, těšíme se.
0: Tak kde jsme tě zastihli, odkud nám voláš?
2: Snažím se teraz dostat domů. Práce, ale už to trvá velmi dlouho, ještě velmi dlouho bude.
0: Je to takový boj se prokličkovat tím Brnem, co?
2: Přesně.
0: My ti to trošku vylepšíme, benzín je tvůj, ahoj.
2: Super, ahoj.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úspory.

0: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
1: www.chlebíčkovýraj.cz
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Je dobré mít se o koho opřít.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

Krištof, obchodník s deštěm, ale o víkendu bychom měli mít počasí snad bez srážek. Teploty příjemné, babí léto, kolem 22 stupňů teploty. Za okamžik se pojáme na ceny benzínu, hledáme nejlevnější benzínky v Brně a okolí.

0: Cyril na kroku dílo. A dneska večer po 19. taky je ty na přání. Tak si připravte telefony dneska se Zbyňou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Vstávej, jedeme na vodu.
2: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
1: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
2: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
1: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Krokodýl.

0: Je tady 16. hodina, krokodýl, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, zítra začne oprava povrchů na úvozu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Justin Wellington, Aiko, Aiko. Budou Roxette. A nebo Miraj. Víme, jak bude.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 22 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Američanka Krista Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Tato nyní 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky. Guvernér Tennessee Lee nařídil tento případ vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě. Případ této nezdařené popravy rozvířil debatu, jestli by se měl do našeho právního řádu vrátit trest smrti. Ten byl v Česku zrušen v roce 1990 po pádu komunistického režimu. Posledním popraveným tehdy ještě Čechoslovákem byl Štefan Svitek, takzvaný horehronský rozparovač. Na svědomí měl brutální vraždu své manželky a dvou dcer. Po domácím mistrovství Evropy v Brně se od zítřka volejbaloví fanoušci dočkají extraligových zápasů žen. Titul obhajují brněnské Šelmy, které vyhrály nejen ligovou soutěž, ale i český pohár. Nejvyšší ambice mají také stříbrná Dukla Liberec a tradičně silný Prostějov.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Domašovem a 196. kilometrem. V Brně si postojíte na Poříčí ve směru do centra před Vídeňsko nebo na Zvonařce a Fokuštěné ulici. Popojíždět budete také ve Svatopulkově a Gajdošově ulici ve směru do Židenic. Ve Veslařské ulici u křižovatky s Kníčkou ztrazila dvě osobní auta. Nehoda si vyžádala zranění a tvoří se kolona. Hodně plná je trasa z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. A více než dvoukilometrová řada je na trase z Vídně do Brna na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globál Asistán s Marek Spálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi a teď už taky Zbyňa, který to tady přebírá.
1: Jirko, ahoj, hezké odpoledne, nazdar. Víkend je ve vzduchu.
0: Už to tady letí a taky podzim, krokodýl.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem naspaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Time After Time a čas říká 16, téměř 21. Tady páteční krokodýl. Víkend před námi, jak se máte? Jdeme preč.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak ahoj, Žany, čím nás dneska překvapíš a taky poučíš?
2: Zdar, jak jsi měl skrok sníkalo, osci. Gomite, co to znamená házet čučku do špíglu?
0: Zeptáme se právě teď.
3: Podívat se a špíglu neřeknu.
4: Podívat se do zrcadla.
5: Hodit dobrý názor.
6: Podívat se do zrcadla.
7: Do špíglu, jo? No, podívat se do zrcadla, no.
0: A právě teď to vysvětlíme a osvětlíme.
2: Házet čučku do špíglu znamená dívat se do zrcadla. To velice dobře gomajo kocoři a když je všechno v okeju, tak majo betelý den.
0: Díkec, děkujeme a krásný víkend.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V.

0: právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Hezký pátek přeje vaše rádio, tedy Krokodýl, ale teď tip na dnešní den. Čeká nás poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z Brno Inline CZ. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan, projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky a jízdou nás doprovodí městská policie Brno a k tomu vám bude vyhrávat jen a jedině vaše rádio Krokodýl. Co k tomu říct, že se moc těšíme, ale teď ještě tak nejdůležitější, těšíme se vlastně přesně za hodinku. Sraz dnes v 17.30 na ulici Podnásepní v Brně. Buďte u toho!

0: Ka-ching.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Hezky se to říká, co je v banku 123 400 korun. A taky jeden zvuk a jedno telefonní číslo 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krokodýl Zbyňák, kdo pak volá, kdo se dovolal? Haló?
2: Ahoj, ahoj, tady Jana.
1: Ahoj, ahoj, Janí, krásné páteční odpoledne.
2: Já vám přeju.
1: Děkujeme a třeba to vylepšíme. Dvě důležité informace.
2: Ano.
1: 123 400 korun v banku.
2: Super.
1: To je jedna zpráva, ta druhá takhle vypadá ten zvuk. Jdeme na to. A teď to nejdůležitější, co by to mohlo být? 123 400 korun, znovu to musím říct.
2: No. Ano, ano, že je to ořezání tušky v ořezávátku.
1: Teďka s tím novým školním rokem to máme všichni v uších.
2: Ano, přesně tak.
1: A je to jako to ořezávátko malý, nebo takový ten strojek větší, nebo ořezávátko jenom? Prosím?
2: Malé.
1: Normální malý ořezávátko na tušku.
2: Ano.
1: A pořád to děcka používají ve škole? Není to všechno na tabletech? Na dotyku?
2: Ještě fakt se vyžadují i tušky.
1: Jo. Ořezaný.
2: Samozřejmě. Já se rád si používám.
1: A kolik teďka stojí tuška? Asi už ne teda korunu. Ale za 123 400 korun to by byl vagon tužek.
2: Byl.
1: 123 400 korun. Dáme arbitrovi.
2: Zkusme to.
1: Ořezání tušky v ořezávátku. Školní rok pokračuje, ale ořezávátko to nebylo. Jani, děkujeme za zavolání, přejeme krásný víkend pomaličku.
2: Děkuji taky, i vám hezký víkend.
1: Ahoj, krásný den, navyšujeme bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kreti na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: Rádio Krokodýl. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hezké páteční odpoledne s krokodýlem. Hlásíme dojezd téměř k 17. hodině a za chvíli zmíníme novinku na největší křižovatce v Česku. Určitě poslouchejte.
1: Hezké odpoledne. Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle to míchá krokodýl Dua Lipa Love Again. Taky Queenie, I want to break free. A hudebně přelezeme i cizí zeď. My jsme totiž krokodýl a máme pro vás hit za hitem, za půl minuty bude 17.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Bude nádherně, zítra polojasno, ranní teploty 8, odpolední až 23 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Do 28. listopadu však uzavřou sjezd z dálnice D2 na D1 směrem z Bratislavy na Ostravu. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října. K opatřením, která mají ulevit peněženkám obyvatel, přistoupily i sousední země. Na Slovensku nově platí limit pro čerpací stanice. Při prodeji benzínu a nafty si mohou účtovat na nejvýš 2,5 korunovou marži za litr. Německo zase snížilo daň z pohonných hmot v přepočtu asi o 4 koruny. Sedmé kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pátek, je toho docela dost.
5: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po vážné nehodě dvou osobních aut je uzavřená Kníčská ulice v Brně před křižovatkou s ulicí Branka. Dlouhé kolony se táhnou s obou směrů. Dvě osobní auta se srazila v Pratecké ulici u křižovatky s Dvoreckou. Obou směrně si postojíte na Zvonařce a v opuštěné ulici. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná kolona mezi 176. a 196. kilometrem. A pomalu to jede na trase z Brna do Světav mezi Kuřimí a Likůvkou. Rádio Krokodýl z Global Assistant, Marek Pálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
0: Jsou to zhruba dvě minutky, co bylo 17. Hezké páteční, opravdu ne leda jaké, ale páteční odpoledne, kdy za chvíli navštívíme Zlatíčka a zeptáme se jich, co je to lež.
6: Když někdo rozbije televizi a neudělal to, ale nechce se k němu přiznat a on řekne, že to neudělal.
0: Co dodat? No probereme to za chvíli ještě obšírně. Krokodýl Zbyněk Loucký, mějte se krásně.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že my s tebe jdem ráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: Nádherný pátek a páteční odpoledne i podvečer, kdy víkend už se na nás řítí a blíží a má být moc hezky, tak se třeba těšíte na rodinné víkendy s dětmi.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A tak jsme se právě teď holek a kluků zeptali celkem vážnou otázku. Co je lež a proč lidi lžou?
2: Já třeba vím, co to je lež. To třeba někdo něco zahodil a říká, to zahodil on, vidíte, to zahodil on.
3: Že prostě někdo něco ukradl z domu, tu nejoblíbenější věc jako peníze. A potom ty lidi, kdo tam byl v tom domu, zjistili, že nemají peníze. Všude se ptali, a kdo to

0: všechny, že to neudělám.
1: Co pak, televize, ale teď posloucháte rádio a holky a kluci, fakt vám nelžu. Zítra má být krásně.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším.

0: velký slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Bylo půl šesté a vy jste s Krokodýlem. My jsme vaše rádio. A právě teď v těchto chvílích na vás čeká poslední letošní společná jízda Brnem a na bruslích a na kolech z Brno Inline CZ a samozřejmě Krokodýlem. Krokodýl u toho vyhrává a ten sraz je právě teď na ulici pod Násepní v Brně. Je tam u toho Krokodýl a kolega Jirka, tak si to užijte, pojedete údolím Svitavy a my vám k tomu budeme hrát, jsme Krokodýl.

0: Těšíte se na víkend? Doufám, že budete se svým rádiem. Krokodýl se taky těší, ale zítra může být v Brně pořádně živo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, bude hodně živo. Do Brna mohou dorazit totiž tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz tuningářů. Podle sociálních sítí chystají nelegální závody, blokování silnic i dálnic nebo konflikty s policií. V Brně proto budou připravena rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do terénu vyrazí dopravní i cizinecká policie a ve vzduchu budou situaci hlídat drony i vrtulník s termovizí. Krokodýl to pro vás bude sledovat. Buďte opatrní na silnicích. Už zítra sledujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ona je jako vítr. A jako vítr utekl celý tento pracovní týden a máme z toho páteční večer za 4 minutky 18. A tady je váš krokodýl. Chystáme další zprávy, poslouchejte taky dopravu, protože je pátek a je toho celkem dost, ale co bude ve zpravodajství za moment?
1: Hezké odpoledne, zájemci se mohou zítra podívat do dílen brněnského dopravního podniku, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
5: Radio Krokodýl.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namícháno, protřepáno a takhle hrajeme se Shakirou, půjdeme do zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Daft Punk, one more time. A po letech se taky potkáte s Činaskem. Někdy se to prostě povede, stačí vteřina a je jasný, co bude dál, zabiješ mě jedním pohledem. Rádi vám hrajeme, jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem a za minutu bude 6.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra jedním slovem nádherně polojasno, ranní teploty 8, odpolední 23 stupňů Celsia.
9: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra se v ústředních dílnách brněnského dopravního podniku v Medlánkách koná den otevřených dveří. Lidé uvidí, jak vzniká tramvaj přezdívaná Drak. Zdejší pracovníci sestavují z dodaných dílů už od roku 2019. Program začne o 1:30 odpoledne. Developer, který chtěl postavit v Brně mezi dálnicí D1 potokem Leskava a Havránkovou ulicí 20-hektarový průmyslový a skladovací areál, stáhl svůj záměr z procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr čelil silnému odporu části obyvatel a politiků z městské části Brno-Jih. Hlavním argumentem je chybějící dopravní infrastruktura. V Kuřimi dnes slavnostně otevřeli zrekonstruovaný městský stadion. Modernizace stála 150 milionů korun. Stadion získal 8 atletických drah, nové sektory pro technické disciplíny, zázemí pro sportovce a tribunu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4 a 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubičovou. Dohrála naopak Linda Fruhvirtová, která podlehla 29. nasazené Ludmile Samsonovové z Ruska 2-6, 6-3 a 3-6.
5: Dopravní servis
10: Rádia Krokodýl.
0: A teď už odpolední a večerní doprava páteční. Mám tady jednu zprávu přímo od vás.
11: Ještě jednou opakuji pro všechny řidiče, kteří jedou na Bystec v Pokynické ulici. Pozor, dopravní nehoda u zastávky Silatecká, takže se tvoří velké kolony. Takže strpení řidiči.
0: Ano, strpení, pevné nervy, a co na to Marta?
12: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně je po nehodě dvou osobních aut stále uzavřená Kněžnická ulice u křižovatky s ulicí Branka. Dlouhé kolony se tam tvoří v obou směrech. K podobné nehodě došlo v Pratecké ulici u křižovatky s Dvoreckou. Silný provoz zejména kamionů je na dálnici D1 před Brnem z Prahy zhruba od Domašova. A postojíte si na cestě z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Váš krokodýl, bylo 6, hezký páteční večer, právě teď startuje Kometa, má doma v Brně mladou Boleslav.
1: Kometa, Kometa!
0: Sledujeme s vámi. A za chvíli taky nabízíme 103 snídaní za úsměv. Jak jinak než s rádiem Krokodýl. Buďte u toho. Hezký večer, krásný víkend. To vám přeje Krokodýl a Zbyněk Loucký. Let's go, pojďme.

0: boky jako skříň, ale hlavně nevynechávat snídaní.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
0: Mám pro vás a máme pro vás opravdu výtečnou dobrou zprávu, protože vaše oblíbené snídaně jsou zpátky. Už od pondělí vyráží naše krokohlídka do ulic, stačí se na nás usmát a každé všední ráno rozdáme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně gratis. A kde začínáme, tak zbystřete. Hnedka v pondělí ráno po víkendu se na vás těšíme na Moravském náměstí v Brně. Tolik snídaně, ale doufám, že právě dnes k večeři si dá Kometa Mladou Boleslav zatím 0-0.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Vstávej, jedeme na vodu.
3: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
2: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
3: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
2: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobrý páteční večer vám přeje Krokodýl, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr, dáme si za chvíli činasky. Teď už téměř začínají YouTube pro vás a já se ještě rychle dívám do kalendáře, takhle o 6:30 večer. Jestli jste náhodou nezapomněli dneska na Olivii nebo Olivera, tak to ještě rychle dožeňte. Dobrý večer.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: A vy se potkáváte s krokodýlem. Krásný páteční večer.
1: Kometa, krokodýl, krokodýl.
0: Kometa dneska v Brně hostí Mladou Boleslav. Máme za sebou první třetinu tohoto utkání a je to po první třetině 0-0. Střely na branku 14-7. Kometa Mladá Boleslav 0-0. Čeká nás druhá třetina. Sledujeme s vámi, vysledujte čas. Za 20 minut startují hity na přání.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
11: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl, jsme vaše rádio. To byly Sugar Babes, Push the Button a zmáčkneme knoflíka, spustíme už za chvíli hity na přání. Blíží se 19.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle ještě budeme vybírat my Dua Lipa Houdini. A nebo Laid Back, to, co bylo dneska venku, Sunshine Reggae. A pokud chcete tančit, tak Miraj. Krokodýl míchá, nabízí hit za hitem, ale za chvilku vybíráte taky vy, tak se těším.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se všichni můžeme těšit na nádherné počasí. Sobota bude polojasná, teploty ráno 8, odpoledne fantastických 23 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavo. Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá měsíc.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Ještě páteční doprava.
3: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně je po nehodě dvou osobních aut stále uzavřená Kninická ulice u křižovatky s ulicí Branka. Dlouhé kolony se tam tvoří v obou směrech. K podobné nehodě došlo v Pratecké ulici u křižovatky s Dvoreckou. Silný provoz zejména kamionů je na dálnici D1 před Brnem z Prahy zhruba od Domašova. A postojíte si na cestě z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Chodýl, Zbyněk Loucký, bylo 19 a tak spouštíme páteční hity na přání. Pojďte do toho 603 103 103.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Život plene dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: místností celým širým světem.
1: Tančíte s krokodýlem, posloucháte hity na přání s datem 2. října.
2: Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Krokodýl Zbyňák, kdo je tam? Haló?
3: Hezký večer, tady Marek, sousedy u Znojma.
1: Máro, ahoj, hezký večer. Co pro tebe můžu udělat v pátek právě teď?
3: No, já bych chtěl nechat zahrát písničku Turbo, chtěl jsem jít. A posílám to prostě pro moje nejlepší kamarády, jak je Uruženky, to je prostě Stánek, prostě to je bezvadný. A ty lidi, mám vás moc všechny rád, jo, kteří tam jsou, prostě poslouchají a pivečko si dávají, takže všichni jí, ahoj, mám vás rád všichni.
1: Krásně se asi u Stánku dá ještě popíjet, teď je tam léto vlastně právě teď.
3: No,
1: fantastický, tak Maro, my to plníme, hrajeme, od toho jsme tady, měj se hezky, zdravíme, Krůžence, Krokodýl, dobrý večer.
3: Ahoj.

0: Hity na přání.
1: Ano, hity na přání v pátek večer a teď tady máme jeden nádherný hit, hlavně přání. Dobrý večer, na každý zápas naší hokejové komety už víc jak druhý rok skládám básničku. Jsem amatérská poetka, co ráda verše. Zdraví Formánková, tady je báseň pro vás pro dnešní zápas Kometa s Mladou Boleslaví. Z posledka máme Bolehlav, dneska k nám přijede Boleslav. Změřit své síly na ledě, uvidíme, co tu předvede a zdali pak se naše kometa vyspala do růžova, bude sbírat body nebo se zaschová. První třetina byla radost pro srdce, pak přišel zásek a k tomu emoce. A už to zase bylo v háji, soupeři body počítali. Přeju si pro náš milovaný tým, aby konečně zatočil se vším a začali pořádnou hru hrát a taky hlavně vyhrávat. Jako sůl potřebujeme každý bod, výhra by nám dneska přišla vhod. Zaberte hoši, dejte do toho vše, co máte, Mladou Boleslav snad udoláte.
0: Rádio Krokodýl, hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
1: Děkujeme, fandíme slečně Formánkové, která nám to popsala a taky napsala a vyvolejte. 603 103 103, jsme tu pro vás. Krokodýl hraje na přání.

0: Ano, Go West, ale teďka Go na stadion, protože Kometa s Mladou Boleslaví ve druhé třetině bohužel v tuto chvíli 1-2. Kometa! Kometa! Nedá se nic dělat, ale v tuto chvíli samozřejmě taky hity na přání. Krokodýl Zbyňák, kdo je tam? Halo, halo?
1: Zdravíčko, Jirka u telefonu.
0: Ahoj Jirko, co pro tebe můžeme udělat na Krokodýlu právě teď?
1: Já bych chtěl nechat zahrát písničku Divoký byl plakala.
0: To nebude problém.
1: A je to pro všechny, co aktuálně poslouchají Krokodýl a hlavně pro moji milou hodnou babičku, která úplně skvěle vaří a poslouchá vás vždycky právě dopoledne, když vaří.
0: Babičko, vaříte úplně nejlíp na světě a Jirko, my hrajeme. Ahoj.
1: Děkuju moc.
0: Krokodýl. Naspad.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: 19.20 zhruba, Krokodýl, hity na přání, jsme tu pro vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Zbyňa, kdo je tam, haló?
2: Dobrý večer, tady je Renata z Brna.
0: Jo, krásný večer.
2: Jak zdravím, mám se dobře. A zdravím celé Rádio Krokodýl, hlavně teda vás, Zbyňečku, protože jsem se už dlouho nedovolala a posílám pro celé Brno pro vás Jeleny.
0: No jo, Jelena dáme. Tak Jelena dáme.
2: Děkuju moc.
0: A všude zdejší může být?
2: Děkuju, ano, jasně.
0: Jaký tam máte. My děkujeme, že ho máte. Mějte se krásně.
2: Díky moc, nashledanou.
0: Ahoj, Krokodýl. Hity na přání. Noc

0: Ano, všude je fajn, ale nejlíp na frekvenci 103 FM a všech zpřízněných. Tam vysílá Krokodýl a taky hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Někdo volá, Zbyňa, haló?
2: Ahoj, to jsem Luboš.
0: Luboši, zdarec, krásný páteční večer.
2: Z Bástru.
0: Z Bástru.

0: mnohem líp než táta nebo já, jsi to řekla.
1: No já si myslím. Tak, dobře.
0: Tak se mějte hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Večer není za co, to jsme tady, hity na psání. Prostě krokodýl.

0: Dobrý večer, páteční večer, Krokodýl, hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Krokodýl, Zbyňák, halo, a pak tam to teda zapítalo. Tam to zapítalo, byla tam Janča, ale tam se nám to asi přerušilo. Jančo, halo, ještě? Ne, nebude tam Janča. Nebude tam Janča, nebo jo? Jestli ne, tak mrkneme právě teďka spíš na Stadec.
2: Slyším.
0: Jo, konečně, Jančo. Ahoj, prosím tě, kde jsi byla?
2: No, jsem to nějak vysouvalo.
0: Jo, nevadí, ty jsi říkala, co dáme, nějakou veselou?
2: No, nějakou veselou kometáckou hymnu.
0: Kometáckou hymnu dáme za chvilku určitě. Já se podívám na Stadec s dovolením. Máme už 2/3 za sebou a kometa prohrává. Bohužel 1-2 s Mladou Boleslaví.
2: A sakra.
0: Nic moc.
2: To je moc špatný.
0: A kým zafandíme aspoň?
2: Ano, kometa, vyhraje!
0: Zahrajeme. Jančo, takže máš to tam?
2: Díky, ahoj.
0: Měj se hezky, pěkný večer.
2: Taky.
0: A díky za zavolání.
2: Jo,
0: díky. Krokodýl není za co, hity na přání.

0: Krokodýl jsme tu pro vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Vyňa, kdo volá?
2: Belenko,
0: krásný páteční večer.
2: I tobě.
0: Letně podzimní, jak se daří?
2: No, přídavě oblačno, no,
0: tak
2: zvláště.
0: Tak to v životě bývá.
2: Aho.
0: A teďka zábava v pátek večer nebo práce?
2: Práce.
0: Tak to je víc oblačno než střídavo.
2: No, to je vadí.
0: Belenko, co pro tebe můžu udělat, co zahrajeme na Krokodýlovi?
2: Tak já bych chtěla zahrát I Want You Break Free od Queenu.
0: Jasně.
2: V prvé řadě bych to chtěla věnovat své dcerušce hvězdičce do vesmíru. Potom samozřejmě Ivance a Šárce do Louisiany, New Orleans. Péťovi Holíkovi, on zase někde golfuje, že?
0: Asi jo. I když je tma, no. Na golf není špatné počasí, ale pod mě se podle mě hrát nedá.
2: No to si jsme, no, tak možná jede dom. A dneska má jeho syn svátek, Oliver.
0: No jasně, tak všechno nejlepší, jak Peťovi, tak Oliverovi.
2: Tak, jim taky. No a vlastně všem hodným Brňákům, Kometákům, zbrojovákům, co tady ještě máme, prostě všem, já vždycky říkám všem lidem dobré vůle, abyste měli všichni rádi.
0: Krásný. Takže všem taky Krokodýla.
2: Děkuju pěkně. Ahoj.
0: Jako není za co. My děkujeme, měj se hezky.
2: Ahoj.
0: A ti to utíká v práci a pěkný víkend potom. Ahoj. Krokodýl. Hity na přání.

0: jdeme prolomit a protrhnout svobodu. I want to break free, ale jdeme taky prolomit éter. Jsou tady hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A kdo to bude? Krokodýl, halo.
2: Ahoj, tady Terka.
0: Terko, krásný páteční večer. Čím protrhneš éter Krokodýla právě teď? Proč a komu?
2: Já bych to chtěla asi zahrát všem Brňákům a obecně všem lidem v Česku asi.
0: Mm-hmm.
2: A chtěla bych zahrát asi Letorello od Evy Parné.
0: No děkujeme, krásný univerzální přání. My se k tomu připojujeme a hrajeme a dáváme to tam, tak Terko, díky moc.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Měj se krásně, ahoj.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: B2Kan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
5: Ano, dobrý večer, chvíli před 7:45. Krokodýl, hity na přání a taky rychlý pohled zase na kometu. Na začátku třetí třetiny stále kometa Mladá Boleslav 1-2. Kluci, něco s tím udělejte.
6: Kometa! Kometa!
5: A vy se mějte krásně, prožijte pěkný páteční večer a pomaličku i nádherný víkend. Za chvíli už na krokodýlích vlnách kolega Jirka Wiener. Loučí se a přeje fajn večer, Zbyněk Louský. Mějte se opravdu krásně. Naslyšenou, ahoj!

0: s vámi je Kroku díl, tady vaše rádio. No a my pozdravíme taky posluchačku Míšu, která poslouchá přes apku Rádia Kroku díl ve Vyškově na 102,6 FM. No, díky, že jste s námi a díky, že posloucháte, tak zdravíme celý Vyškov.
1: Mějte Kroku díl v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Kroku díl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Půsme večerní hity na celé Brno, celou Jižní Moravu. Dáme si Rianu. Budou Činasky. A nebo Vanessa Carlton. Pro všechny řidiče a řidičky brněnských šaliny i po 20. hodině.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: V sobotu čekáme na Jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Zítra se v ústředních dílnách brněnského dopravního podniku v Medlánkách koná den otevřených dveří. Lidé uvidí, jak vzniká tramvaj přezdívaná Drak. Zdejší pracovníci se stavují z dodaných dílů už od roku 2019. V participativním rozpočtu Slavkova u Brna zvítězil v hlasování obyvatel projekt rozšíření dětského hřiště u Pump Tracku. V rozpočtu města je na vítězný projekt vyčleněno 500 000 korun. V Kuřimi dnes slavnostně otevřeli zrekonstruovaný městský stadion. Modernizace stála 150 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, hrajeme hit za hitem, takhle při pátku na celé Brno, celou jižní Moravu, tak si nechte chutnat, teď už činasky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

Na kroku dílo Rihanna Only Girl, jsme vaše rádio, jsme kroku díl, no a za okamžik se podíváme, jaký byl týden z pohledu městské policie. Spojíme se s nimi už za malou chvíli, no a mezi tím pohodovka od Vanessy Carlton.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Ano, víme, co se dělo tady v Brně. Aktuální přehled nám přináší mluvčí městské policie Jakub Gharem. Tak zdravíme.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie i se státními kolegy. 27-letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
2: Děkujeme, Jakub Gharem z městské policie Brno. Tak víme, jaký byl týden tady ve městě.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
6: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na kroku dílo Tejgret, no a za okamžik se spojíme taky s brněnskou zoologickou zahradou. Dáme vám tip, kam vyrazit. Vyrazíme do zoo a mezi tím Ava Max.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Dáváme vám tipy, kam vyrazit, co takhle do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Po dlouhých 10 měsících máme u nás zoo tygra. Jedná se o majestátního 7letého samce z německé zoo v Krefeldu, kterého jsme dovezli minulý víkend. Postupně se zvyká na nové prostředí a je jen na něm, kdy bude klidný natolik, že ho uvidíte i v našem venkovním výběhu. Zatím ho můžete pozorovat alespoň ve vnitřní expozici. A pokud byste chtěli podpořit tygry ve volné přírodě, tak ve spolupráci se spolkem Altaika pořádáme v sobotu 17. října běh pro tygry. Výtěžek z tohoto běhu půjde právě na ochranu těchto ohrožených šelem. A v říjnu jsme také zkrátili otevírací dobu. Nově máme otevřeno od 9 do 5. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a sezónní vstup je otevřen nově jen pátky a víkendy. Dorazte za námi, stojí to za to. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tip na víkend, pohled do Zoo Brno, zdravíme.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 21. ty největší megahity. Keenan. Los Del Rio. A bude taky Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl už po 21.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: V sobotu čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavo. Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá měsíc.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: vámi je k roku díl, tohle jsou hity na grilovačku, možná taky na cestu z práce, nebo i do auta. K roku díl, díky, že posloucháte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Best.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než...

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Hezký poslech, krásnou noc. V krokodýlím pilíšku je s vámi Jarek a my budeme blahopřát dnešním oslavencům a že vás spousty, tak třeba Olivia a Oliver slaví, spousty z vás narozeniny či hezké výročí, tak užijte si další hit Oslavenci u nás na krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V sobotu čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Po úplně nové rampě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začnou od víkendu jezdit řidiči. Silničáři od zítřka zprovozní novou sjezdovou rampu z dálnice D1 směrem od Prahy na dálnici D2 ve směru na Bratislavo. Zítra začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá měsíc.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity a to vám všem, co nás ladíte, posloucháte. Tady v centru města Brna je vás spousty na 103 FM. Ladíte Krokodýla a my vám přejeme nádhernou páteční noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Při pátku si vychutnáváte hit za hitem, Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme Mezinárodní den nenásilí, také Světový den hospodářských zvířat, Mezinárodní den zvonů, svátek Anděl strážný a Mezinárodní den zdraví dětí. Jenom abyste viděli, čím je zajímavý ten 2. říjen. Teď přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra se v ústředních dílnách brněnského dopravního podniku v Medlánkách koná den otevřených dveří. Lidé uvidí, jak vzniká tramvaj přezdívaná Drak. Zdejší pracovníci sestavují z dodaných dílů už od roku 2019. V participativním rozpočtu Slavkova u Brna zvítězil v hlasování obyvatel projekt rozšíření dětského hřiště u pump tracku. V rozpočtu města je na vítězný projekt vyčleněno 500 000 korun. V Kuřimi dnes slavnostně otevřeli zrekonstruovaný městský stadion. Modernizace stála 150 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré si pomáhat.

Páteční pelíšek nám valí dál, Jarek vám přeje krásný poslech, další skvělé hity jsou připraveny pro vás, pro všechny, pro dobrou náladu. My se podíváme do historie dnešního dne. V Hochwaldech dokončil Janáček partitu druhého jednání opery Příhody Lišky Bystroušky. A to právě dnes v roce 1922. Jenom abyste viděli, čím zajímavý třeba byl ten dnešní den a Janáček jak krásně tvořil. Jinak v roce 1965 nová operní budova Janáčkova divadla se slavnostně otevřela v Brně Janáčkovou operou Příhody Lišky Bystroušky. Hodně let později. Tak, jenom abyste věděli, jinak co se historie týče a divadel, tak v roce 2005 slavnostně bylo otevření soudobé hudební scény Městského divadla Brno. Tak i tam zdravíme, i tam přejeme samozřejmě mnoho dalších skvělých divadelních úspěchů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc se nám blíží, stále jste v pátečním krokodýlím plíšku, ze kterého vás zdraví všechny Jarek Hemala, mnozí na cestách za volantem, tak dámy a pánové, užívejte si hity a my vám přejeme, ať vám jízda jede pěkně, jako pěkně bude hrát krokodýl hit za hitem.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.
2: Fonzi! Tiguá!

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy. Hafani zahambili soupeře. Ano, jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství a získali putovní pohár policejního prezidenta. Zkouška prověřila dovednosti služebních psů i jejich souhru s lidskými parťáky, což je super. Díky za to. Rozhodně jim patří nejenom další hit.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkuji.
2: Hor byla celá, bylo čtvrt.

Sam. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů. I to probereme tady u nás na Krokodýlu. Jihomoravské řeky zručí novým životem. Odborníci Dodie a Moravy vypustili na Břeclavsku tisíce mladých ohrožených ryb. Chtějí zjistit, jak se jeseterům malým bude v takovýchhle podmínkách dařit a co musí udělat pro jejich návrat právě do přírody. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Vy to uslyšíte u nás na Krokodýlu. Teď uslyšíte ten největší hudební výběr, tak si užijte krásný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.